Původní Ice Cold Love nás na chvíli vrátila do jihoafrického postpunku poloviny 80. let. Doc Detachment tehdy ukazovali, že temná kytarová hudba rozhodně nevznikala jen v britských a evropských centrech. A jak už jsem naznačil, k jednomu z nejdůležitějších jmen tamní scény se vrátíme přibližně v polovině dnešní dvouhodinovky. A co nás čeká dneska v následujících necelých dvou hodinách? V novinkách uslyšíme novinky od Pygmy Children, Berlin Manson, Corde Oblige nebo Susan Perry. Démant 149. dílu se znovu zanoří směrem do jihoafrické postpunkové scény. Potom se podíváme na nové desky Stubbing Westward, Mildredy, Actress, Cliff and Ivy, Damage Controls, Ohm Electronic a další. No a na závěr pořadu bude jako obvykle patřit koncertním a klubovým pozvánkám. První čerstvá skladba spojuje dvě jména, která se znají velmi dobře. Projekt Beauty in Chaos kytaristy Michaela Siravola znovu přizval Ashtona Knighta z The Awakening. Home přichází přesně 8 let po jejich první spolupráci skladbě Storm, která v roce 2018 pomáhala odstartovat celou historii projektu Beauty in Chaos. Tentokrát

chladná kytarová elegance, výrazná basa a melancholie, která už přes dvě desetiletí patří k rukopisu Golden Apes. Resistance otevírá dveře k jejich 12. studiové desce, která se bude jmenovat The Sun Came Up Tremendously, která vyjde už tento pátek 18. září u vydavatelství Icy Cold Records. Nabídne 10 skladeb, vznikala v berlínském studiu Tommyho Heine a právě Resistance je na ní čtvrtou položkou. Teď uděláme poměrně prudký krok od gotických kytar k americkému elektroindustriálu. Pygmy Children tvoří baltimorští bratři Pete a Brian Roperovi. Jejich historie sahá do první poloviny 90. let. Po dlouhé odnoce se ale loni znovu rozeběhla a letos pokračuje singlem Proof in Lies. Vyšel 21. srpna u vydavatelství Remission Entertainment ve dvou verzích a otevírá cestu k připravovanému pátému řadovému albu Into the Silence. Skladba přitom vznikla z dávno odloženého textu, který Pete Roper po letech objevil ve starém zápisníku.

Po kytarách přišel pořádný elektronický náraz. Spitfire patří projektu SRK Group, za kterým ovšem se neskrývá žádný začátečník. Producent Sebastian R. Komor, to je to spojení písmen SRK, má za sebou zhruba 3 desetiletí práce na poli IBM elektroindustriálu a tvrdší elektroniky s projekty jako Icon of Coil nebo Komor Commando. A SRK Group představuje další kanál, kterým svou tvorbu posílá ven. Single vyšel 11. září u vydavatelství Infected Recordings a k jeho robustnímu zvuku se název rozhodně hodí. Na řadě je Praha. I když prostřednictvím kapely, kterou jsme ještě před časem automaticky označovali za slovenskou, Berlin Manson vydali 11. září nový single Radikalizácia mládeže a současně jim oznamují album chystané na začátek října. Frontman Adam Dragun upozorňuje na jednu zásadní změnu. Jde o první desku nahranou v době, kdy už všichni členové trvale žijí v Praze a česká metropole se proto výrazně propsala i do textu. Samotná radikalizácia mládeže reaguje na generační a politické debaty o tom, proč část mladých lidí hledá radikálnější odpovědi na současný svět. Hudebně ale důležitá ještě jedna změna. Kytarista Patrik Naď chtěl, aby nová nahrávka zněla výrazně víc jako skutečná kapela a kytary se proto dostávají mnohem víc dopředu. Album vyjde prostřednictvím vydavatelství Full Moon Forum.

Krátké, chladné a bez zbytečných ozdob. Tak působí Lost Hearts, druhá položka alba 11 od Ghostly Shadows, minimalistický darkwave projekt z oblasti Bostonu a Rhode Islandu, vydal nahrávku už 12. srpna. Navzdory názvu nejde o žádný rozmáchlý opus. Celá deska má 6 skladeb a zhruba 20 minut a pohybuje se mezi minimal wave, postpunkem a dark wave. Teď se zvuk dnešní dvouhodinovky výrazně změní. Italský projekt Corde Oblige skladbou Emma představuje připravované 9. studiové album. To vyjde 27. listopadu vydavatelství Dark Vinyl Records a nabídne 12 nových kompozic. Ricardo Principe a jeho spolupracovníci se na něm dál pohybují mezi neofolkem, postrokem, akustickou komorností a mnohem dramatičtějšími elektrickými pasážemi. Takže ještě jednou, Corde Oblige a první single Emma.

Éterický hlas Susan Perry nám novinkovou část uzavřel skladbou There Will Be No More Promises. Zpěvačka, kterou si mnozí pamatují především z amerických Love Spirals Downwards, se po dlouhé době vrací s novým materiálem. Třískladbové EP stejného jména vyjde už tento pátek u vydavatelství Project Records a Perry na něm spojila síly s multiinstrumentalistou Chrisem Millerem ze Silver Screen. Vedle titulní novinky nabídne novou podobu starší skladby Ladona Dissima a jejich verzi Sally's Song Dannyho Elfmana z filmu The Nightmare Before Christmas. Návrat do 90. ethereal scény tedy ano, ale nikoliv jako pouhé muzeum vlastní minulosti. A právě minulost je hlavním tématem další části Darkwave. Dnešní démant navazuje na jihoafrický začátek pořadu. No Friends of Harry, to je kapela, která vznikla v Johannesburgu v roce 1986, takže letos jejich příběh slaví 40 let. V jihoafrické hudební historii mají výjimečné postavení. Tamní rocková encyklopedie je označuje za prvního africkou gothic rockovou kapelu a jeden z nejvlivnějších alternativních souborů země. V době, kdy se Jižní Afrika nacházela v mezinárodní izolaci a zahraniční alternativní kapely tam prakticky nejezdily, pomáhali No Friends of Harry vytvořit domácí paralelu k tehdejší britské gotické a postpunkové scéně. Důležitou roli přitom hrálo i vysílání Bernieho Simona na rádiu 5. První minialbum One Came Running vyšlo v roce 1987. Následovaly desky Into the Valley o dva roky později a 15 Seconds v roce 1991. Kapela skončila svou činnost v roce 1998, ale její archiv žil dál přes kompilace, pozdější remixy a nakonec i návrat na pódia. A letos vychází 4-vinylový box, který spojuje první 3 nahrávky s deskou The Forgotten Tapes, plnou znovu nalezených dem, nevydaného materiálu a rarit. Vše bylo zrestaurováno z původních analogových pásků. Rok 2026 má ale pro historii kapely taky smutný rozměr. 9. července zemřela bubenice Annette McLennan, jedna ze základních postav klasické sestavy. I dnešní démon tak může být malou připomínkou jejího podílu na zvuku kapely. A Long Way Home patří k nejznámějším skladbám No Friends of Harry. Později se objevila také na sbírce Fly by Night z roku 1998 i na retrospektivě The Present Has Passed. 40 let od vzniku jedné z kapel, které pomáhaly dát jihoafrické temné alternativní vlastní tvář. Démant 149. dílu Darkwave, to je pro dnešek kapela No Friends of Harry a skladba A Long Way Home.

Dnešní démant nás na chvíli odvezl do Johannesburgu a skladbou A Long Way Home uzavřel oblouk, který jsme před více než hodinou otevřeli s Doc Detachment. No Friends of Harry představují jinou generaci i jinou podobu jihoafrické temné alternativy, ke kterým můžeme přiřadit známější The Awakening, jejíž kytarista a zpěvák Ashton Knight se v dnešním dílu prezentoval jako hostující zpěvák u Beauty of Chaos, nebo si můžeme vzpomenout na tvrdě elektronické Battery 9, také pocházející z Jihoafrické republiky. Teď se ale už vrátíme do současnosti a začneme probírat nové desky. Stebbing Westward si letos připomínají 30 let od vydání alba Wither, Blister, Burn plus Peel, které pro ně v roce 1996 znamenalo zásadní průlom. Nezůstalo ale jen u výročního turné. Kapela všech 10 původních skladeb nahrála kompletně znovu a 10. září je vydala jako album Wither Rewired. Nejde tedy o remaster ani remix původních pásů, ale o nové nahrávky vytvořené současnou sestavou, tedy s Christopherem Hallem, Walterem Flekusem, Carltonem Bostonem a Bobbym Aymerem. Kapela chtěla 30 let starý materiál znovu postavit na jeho industriálních základech, ale zvukově jej zasadit do dnešní podoby. My si z alba zahrajeme 4. položku nazvanou Crushing Me.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Chladná a nekompromisní. Taková je elektronika pořadu Dark.

kdy se virtuální svět stává stále větší součástí našich životů. Virtual Goddess tohle téma převádí přímo do prostředí sociálních sítí k pečlivě naleštěným verzím sebe sama, komunikaci zredukované na emotikony a honbě za drobnou dávkou potěšení pokaždé, když pod příspěvkem přistane další srdíčko. Hlas Johanna von Rohe tomu dodává další vrstvu cynismu. Z belgického Dark Electra přeskočíme k modernímu postpunku z Vancouveru. Actress vydali 4. září u vydavatelství Artifact Records nové album Our Love Will Live Forever. Jason Corbett, Shannon Hammett, Kendall Wooding a Adam Fink na něm nabídli 10 skladeb a už samotný název desky, převzatý z nápisu na náhrobku Corbettových prarodičů, během jejího vzniku dostal mnohem osobnější význam. My si z alba pustíme jeho druhou položku nazvanou Youth.

Vancouveru jsme se přesunuli až na Aljašku, Cliff and Ivy a skladba The Raven and the Wolf. Duo Cliffa Livingstona a Ivy Silence vydalo 5. srpna album Angel's Eyes na vlastním labelu House of Extreme Darkness. 10 základních skladeb propojuje gothic rock, death rock, post-punk a místy také metalovou tvrdost, přičemž do studia přizvali například bubeníka Toma Coyna z 45 Grave a Community FK nebo Paula Resslera. The Raven and the Wolf je naopak jedním z romantičtějších míst desky. Havran a Vlk tu fungují jako dvojice archetypů, tajemství a předvídavost na jedné straně, divokost a věrnost na straně druhé. Celý příběh je zasazený do aljašské krajiny a mytologie severu. Teď z organičtějšího detrokového zvuku zpátky k elektronice. Damage Control spojili síly s OM Electronic, tedy projektem Chrise Petersna a Craiga Huckstable. A výsledkem je 3skladbové EP Red Lines, vydané 11. září vydavatelstvím Metropolis Records. Jejich spolupráce propojuje muzikanty rozeseté mezi Austrálií, Kanadou a Německem a skladba, kterou uslyšíme, se zabývá osobní suverenitou, identitou a schopností držet si vlastní přesvědčení ve světě zahlcené manipulací a informačním šumem. Takže tohle to jsou Damage Control společně s OM Electronic a skladba Manifesto.

synthesátorová euforie pod názvem Walking on Rainbows nám uzavřela dnešní blok nových desek. Mechanical Horizon na stejnojmenném albu staví především na průniku synthpopu, futurepopu, elektropopu a taneční elektroniky, analogově zabarvené syntezátory, programované bicí a výrazné melodie se tu potkávají s tématy digitálních světů, lidských vztahů nebo hledání svobody v čím dál propojenější společnosti. Album vyšlo už 17. července u vydavatelství Dance Macabre Records a obsahuje 11 skladeb. A tím jsme projeli dnešní blok nových desek. Poslední část 149. dílu Dark Wave už patří Party Listu a začneme opravdu naléhavě, protože první dvě poznámky míří už na zítřek, tedy úterý 15. září. V pražském Roxy vystoupí Trust, tedy projekt kanadského hudebníka Roberta Alfonza. Aktuální turné má částečně retrospektivní charakter, zároveň ale slibuje nový koncertní tvar a ochutnávky další tvorby. Klub se otevírá v 7 večer, koncert začíná v 7:30. Společně s Trust se představí domácí Tiege. Z alba Performance z roku 2024 jsem vybral skladbu Regret.

klubovější elektroniky jsme se přesunuli do mnohem vrstevnatějšího dronového světa. Zeitenwelt zachycuje zásadní životní obrat dvojice Hake de Picciotto, tedy Alexandra Hakeho a Daniele de Picciotto. Jejich letošní album Lichtung vzniklo poté, co po téměř 14 letech neustálého cestování našli nový domov na okraji Berlína. Pro Hakeho je to navíc první deska vydaná po odchodu z legendárních Einstürzende Neubauten. Duo můžeme vidět už zítra, tedy 15. září od 8 hodin večer v pražské Arše Plus. Hned následující den, ve středu 16. září, pokračuje duo do brněnského kabinetu Mus. Pokud tedy chcete dronové plochy, elektronické rytmy, Hakeho charakteristickou baskytaru a zvuk, který se poměrně úspěšně vyhýbá jednoduchým žánrovým přihrádkám, máte dvě příležitosti během dvou dnů. O několik dní později se přesuneme na Slovensko. V pátek 18. září proběhne v OUART centru ve Skalici další ročník akce Hudba mezi hradbami. Program začne v 8 hodin večer a potkají se na něm The Curly Simon, Lahká muza a Edův syn. Právě Lahká muza, která funguje už od roku 1984, rozvíjí svou osobitou směs post-punku, dark wave, gothic rocku, industriálu a experimentální hudby. Pokud jste je ještě nikdy nestihli, tak rozhodně neváhejte. Pozvánka do Skalice bude skladba Hry z jejich zatím posledního alba.

Dungeon Synth teď na pár minut převzal vládu nad Darkwave. Skladba Love in the Wind patří americkému projektu Hole Dweller, za kterým stojí Tim Rowland, a jeho tvorba vyrůstá z fantasy ambientu a hudby inspirované imaginárními krajinami. V pátek 18. září ho přivítá pražská Eternia na Smíchově. Spolu s Hole Dweller vystoupí francouzští Dragon Keep, američtí Seregost a britští Port Coulis. Jeden večer tedy bude patřit především nejrůznějším podobám Dungeon Synthu. Stejný pátek ale nabídne v Praze také dvě taneční alternativy. Klub 007 na Strahově se vrátí do 80. a 90. let s Josefem Sedloněm a jeho retro sedmičkou. Otevírá se v 7, samotná party začíná v 9. V Illusion Baru se zase odehraje 15. Dance Floor Tragedy, tedy noc orientovaná na darkwave, gothic rock, post-punk a další temně taneční odstíny. Poslední dvojice pozvánek nás zavede do neděle 20. září. Stockholmské trio Them Come Silence přijede do pražského Sub-Zero a přiveze sebou nový materiál z chystaného 8. alba Requiem Ballroom. Doprovodí je domácí Lakeside X. My si z připravované desky zahrajeme druhý nejčerstvější single Remaker Redeemer, který vyšel 11. září.

0: Mexický art punk teď otevřel poslední pozvánkovou kapitolu dnešní dvouhodinovky Darkwave. Raindrops of Poison pochází z alba After Destruction projektu Descartes Can't, který se v neděli 20. září představí na bratislavské lodi Pink Whale společně s Kurt Cobain. Koncert začne v 7 večer na desce. Kapela propojuje postpunkovou a experimentální hudbu s teatrálním konceptem člověka uvězněného v přetechnizovaném a emocionálně odcizeném světě. A zbývá úplně poslední pozvánka dnešního Darkwave, tentokrát rovnou dvojitá. V sobotu 19. září se v ostravské RT Thorax aréně potkají Alphaville a Sandra a v pondělí 21. září stejná dvojice zamíří do brněnské Stares arény Vodova. V obou městech začne program v 7 večer a nejde o krátká festivalová vystoupení. Oba interpreti mají odehrát vlastní plnohodnotné koncerty. Na rozloučenou tentokrát nesáhneme.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Byly 4 hodiny.
3: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. V neděli oslaví 60. kytarista kapely Xtreme Nuno Betancourt. No a my si v dnešním Marotovoreji od Xtreme poslechneme vynikající album Pornografity. Užijte si Xtreme a přeju všem kvalitní poslech.

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Marotovorej je u konce, dneska jsme si poslechli album Pornografity od Xtreme, protože kytarista Xtreme, sám velký Nuno Betancourt, oslaví v neděli 60. narozeniny. To je ode mě dneska všechno, mějte se dobře, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin, pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

dámy a pánové, krásné, dobré ráno páteční. 10. minuta je tady po celé po 6. raní, no a Ghost, to byla kapela Aparta, která odstartovala dnešní ranní proud.

východě místy přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 22 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 12. A foukat bude dnes slabý až mírný jihozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

nikdo jiný, přátelé, dámy a pánové, než Mick Jagger, The Rolling Stones. Tin Lizzy, to je další muzika, těsně před půl sedmou, hezké ráno.

a pánové, Česko-Budějovická Parta 7, na kterou samozřejmě vás zvu na jejich koncerty. Mrkněte na to, 7 České Budějovice.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.

Tak přátelé, dámy a pánové, my jsme skočili do další části, do další hodiny ranního éteru, ranního proudu, samozřejmě z pardubického studia. Náš mančaft je připraven. Holme Chardy, nádherná, skvělá muzika.

0: ani ACDC. Čtvrt na 8. Znovu se mrkneme na oblohu aktuálně, Lenka.
1: Počasí.
2: Dnes má být polojasno. Od západu až oblačno. Na západě místy přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 22 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 12. A foukat bude dnes slabý až mírný jihozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Tak je úplně jasné, že Lence děkujeme za přehled počasí na dnešní den a vrčíme dál do muziky. Metallica!

Tahle úžasná parta se nikdy neohra, jak se říká. Metallica, James Hetfield, Kirk Hammett, každopádně a spol. Mraky lidí okolo nich. Metallica. A my se pomalu, ale jistě blížíme také kvůl 8. Hezké ráno.

0: Ano, je tady ten čas, kdy sledujeme dálnice a silnice v České republice, ředitelství silnic a dálnic s Honzou Rýdlem. Honzo, krásné ráno, slyšíme se.
1: Krásné, slyšíme se, tady je konkrétně dálnice D1, kilometr 12, já jsem poblíž Velkých Popovic, zastavil jsem, aby jsem měl stabilní signál, všechny vás zdravím.
0: Je krásný, ten signál je teďka dobrý, i když jste venku, tak je to jako kuchyň, jako je to výborný, vynikající, je to skvělé takhle i na silnicích, Honzo, jak to tam vypadá?
1: No, tady se jezdí docela krásně. Jsou místa teda v České republice na dálniční síti, které tak plynulý nejsou. Teď si o nich můžeme něco říct. Nicméně samozřejmě v čase se to bude vyvíjet, to znamená, kdokoliv kamkoliv míříte, tak šup, zapněte navigaci, eventuálně zavolejte naši asistenční infolinku 800-280-281. Ty výraznější problémy jsou v tuhle chvíli před Brnem ve směru od Prahy. Tam kamiony brzdí někde od 168. To je Domašov 9 křížů, potom jsou přerušované kolony, vlevo osobáky jsou rychlé. I tak tam nakoupí 20 minut, což se týká mě, protože já jedu do Pohořely, což je na konci 250 vídeňské dálnice, ale to si řekneme za chviličku.
0: Ano.
1: Potom komplikaci máme hlášenou z D10 u Mladé Boleslavy ve směru na Boleslav na Prahu, někde kolem toho kilometru 240, tak tam je zdržení kolem 10 minut, tam prosím opatrně, tam dobíhalo nějaké to dopravní omezení, tak nevím, jak to tam je přesně teďka rozmístěno, ale tak opatrně. Pomalejší je dojezd tradičně plzeňské Berounské D5 na Pražský okruh plus zdržení na Pražském okruhu, ale tam by to mělo být do 10 minut a doufám, že se tam mezi tím nezmuchlali nějaký plechy.
0: Ano.
1: Jinak vím, že pražská doprava je docela taková hodně hustá, že byly i blokově odbavované tunely na vnitřním okruhu. Takže prosím opatrně. Jinak si myslím, že víkend bude hezký a stojí za to vyrazit. Ovšem samozřejmě koukat přes volant. Víte, že to říkám vždycky.
0: Je to úplně jasné, ano, tak přeci jenom ty informace byly poměrně důležité. A co se děje na silnicích, my vám přejeme samozřejmě, abyste dorazili vždycky šťastně a bezpečně, hlavně do svých cílů. Honzo, jak vždycky rád říkám, máme tam ještě vteřinu dvě, třeba něco, jako
1: no,
0: je to
1: jasně,
0: jedno.
1: My máme celý věrtel, mega věrtel vteřinek. No. Já, jak jsem říkal, se teďka blížím po D1 směrem na Brno, protože v 10:30 tam zahajujeme strašně důležitou stavu právě v těch Pohořelicích, což je
0: ano.
1: Na konci vídeňské D52 a propo, tu začneme letos a příští rok opravdu prodlužovat a stavět tak, aby jsme se dostali opravdu z dálnicí až na hranice. Fakt už to není for, je to opravdu vážně míněný projekt všech těch
0: pětstranových
1: úseků, ale ty Pohořelice tam je třeba opravdu zásadním způsobem rozšířit a podstatně zbezpečnějíc silnici číslo 53, to je právě tady z toho konce 52 směrem na Znojmo. Tam byly teďka v posledních dvou měsících, kde fakt jako strašně ošklivý nehody. Jakkoliv obě ty nehody byly způsobený teda opravdu chybou řidiče, dost vážnou.
0: Ano.
1: V jednom případě, ten byl dokonce smrtelný, ta nehoda, tak opravdu pro mě jako téměř nepochopitelnou, nevysvětlitelnou, ale v každém případě bohužel i takovéhle věci se stávají. To, co proto můžeme udělat my, je nějaká ta stavební prevence, to znamená my tady tu silnici, která je hodně vytížena a protože je v placce, tak tam lec, který řidič opravdu šlápne a fičí, protože krásná rovna má pocit, že vidí daleko před sebe a tam potom v té vysoké rychlosti cokoliv se stane, tak potom ty následky jsou násobně horší. Nechci malovat plechovýho čerta na zeď, ale prostě takhle to je, buďme realisti. Tak tady tu silnici rozšíříme, zmodernizujeme na 3 jízdní pruhy, kdo by si myslel, že jsme se zbláznili, tak ne. Vzpomeňte si, jak je to třeba na Benešovsku 1/3, jak jsme ji rozšířili na 3 pruhy,
0: nechali
1: jsme vlastně 2+1 a ten jeden vždycky střídáme, ten předjížděcí, jako vždycky 3 km, jedna strana, 3 km, druhá strana, aby si vždycky jako kdokoliv mohl zapředjíždět tak, jak potřebuje. Samozřejmě v rámci zákon 361 opravdu na pozemní komunikaci.
0: Vy to ještě nevíte, Honzo, ale v příštím roce ředitelství silnic a dálnic bude budovat i 6 proudovky. Jo? Normálně do toho půjdeme, jako.
1: Je to tak. A neprovokujte mě, nebo se do toho pustím do tohle tématu ještě dneska a vysílat muziku budete nejdřív v neděli.
0: Tak teď jsem se normálně, teď to snad ani nedá. Já se, jako normálně bych se smál ještě díl, ale musím vstoupit do vysílání. Honzo, moc děkuju, krásný víkend přeju, bylo to bezvadný jako vždycky a zase příští týden naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Krásný víkend a šťastné kilometry.
0: Díky.

musel říct tenhle čas a tuhle tu ranní hodinu ranního proudu, který vám přináší stavební holding Interia Pardubice, nebo chcete-li práci právě u nich, tak velkáparta.cz. Co nás čeká a nemine, to bude ještě zajímavý duel Hradec Králové Pardubice.

0: Time Rock for You.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 19. září do Hořic na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru.

0: Bulváři v Hořicích.
1: Moc se na vás těšíme. Vstupenky v síti Go Out.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Bylo 8 hodin.
4: Posloucháte
0: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.

iRadio.cz. Dámy a pánové, startujeme další část, no další, tu finálovou, každopádně po 8. raní. Menovr!

0: Většina z vás poznává partu Metal Crew, krátce po 8:45, také dorazí ještě Lenka. S námi naposledy v raním éteru, v raním proudu. A dorazí i Pavel Herring, nebo alespoň měl by.
1: Dnes má být polojasno, od západu až oblačno. Na západě místy přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 22 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 12. A foukat bude dnes slabý až mírný jihozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Lence děkujeme a z muziky ještě nabídneme Bon Jovi.

0: jak se říká, krátce a těsně ve 20. minutě po 8. na Modré už je připravený také Pavel Hering. Se podíváme na zajímavý duel. Hradec Králové, Pardubice, který jste asi většina z vás fanoušků sledovali. Pavle, krásné ráno ti přeji, slyšíme se.
1: Ahoj, krásné ráno, slyšíme se parádně.
0: Výborně. Pavlíku, tak každopádně, já už jsem to trošku nahodil, že Extraliga jede a frčí ten zvláštní duel, který měl mít slavnostní takový večer, tak to byl duel Hradec Králové Pardubice, samozřejmě skončil pro pardubické hokejisty pořádně hořce. Ještě před úvodním vhazováním vystoupala pod strop arény vlajka, připomínající 7. mistrovský titul. Po utkání však měli důvod k radosti především hosté. Dynamu rozhodčí neuznal dvě branky v rozmezí 128 vteřin. My jsme to sledovali, ty jsi to sledoval, každopádně pojďme na pocity, pojďme na reakce z ledové plochy, přímo.
1: Tak to je taková ta klasika, ono když se na začátku moc slaví, tak potom trošičku ubývá ten fokus na to samotné dění, na to důležitý.
0: Ano.
1: Samozřejmě tyhle ty ceremoniály a další věci jsou strašně fajn, myslím, že to v Dynamu i umí a mají tam dobrý marketingový oddělení.
0: Ano.
1: Dopad na hráče je takový, že ten hráč trošičku ztratí koncentraci, malinko vychladne tomu zápasu, pokud většina diváků chodí až přímo na ten zápas, tak většinou nevidí rozbruslení, tomu rozbruslení ještě předchází rozcvička, nějaká individuální příprava, různá protahování, jo. Prostě každý hráč má nějaký svůj rituál, většinou, když se hraje okolo 5. nebo 6. hodiny odpoledne, tak vlastně pro toho hráče už po probuzení začíná příprava na ten zápas a když se to potom nabourá takovýmhle poměrně rozsáhlým ceremoniálem, tak to ty hráči ovlivní. Druhá věc je, že ten ceremoniál proběhl bez hráčů Hradce Králové, pochopitelně.
0: Ano.
1: Na ledové ploše, takže Hradec si mohl to, co se děje před tím, no, před tím zápasem, si mohl prostě upravit tak, jak potřeboval, takže ono to prostě tu pozornost rozhodí. Na druhou stranu musím říct, že to bylo udělané velice pěkně a to derby potom byl takový jakoby hezký zážitek pro ty diváky a že je to přece jenom první zápas, že by se na tom ještě nedalo nic stavět.
0: A výborně, my jsme tam viděli už tu sestavu, která by měla fungovat vlastně na stálo v Extralize v tom průběhu, nebo jsou tam nějaké změny, jsou tam ještě nějaké hlášky o tom, že by někdo měl někoho vystřídat nebo se hráči prohodit, ale já si myslím, že už teď je tam statická sestava, nebo jak to vidíš, Paule?
1: Já si myslím, že tohle to bude základ, který uvidíme. Pro mě bylo samozřejmě velmi zajímavý se dívat na to, jak tu obrovskou nálož té absolutní kvality, ale možná i financí jakoby za těma hráčema, tak nebo myslím tím jakoby náklady, který klub tyhle hráči stojí, ano. A tamhle se stále stojí, tak jak se s tím kouč Pešán popasuje, tak Stránský, Sedlák, Červenka, první útok, to je pochopitelné.
0: Ano.
1: Tomášek, Nosek, Smejkal, fajn, Mandát, Kondelík, Válek, to je hodně zajímavá lajna za mě. Kondelík, důrazný centr, hlavně před bránou. Mandát, velmi bruslivý, velmi aktivní hráč, vynikající přihrávky z jeho strany a s nimi, dalo by se říct, dorostenec Válek, a to je pro mě fajn, zajímavý.
0: Ano.
1: Dynamo se nebojí ani sáhnout do juniorských kategorií a to jsem nečekal, protože se to standardně neděje. Pak Vondráček, Sobotka, Fijis.
0: Ano.
1: A náhradník Borik, to je taky mladý hráč, takže jako ta sestava v útoku zajímavý a evidentně je vidět, že se nedostalo na Poulíčka, nevím, jestli náhodou není zraněný, nebo tam není nějaký jiný důvod, ale když se podíváme na to, že Vláďa Sobotka s ohromnýma zkušenostma se nahájala všechno, tak je centr čtvrtý liney, tak to dokresluje, jaký je masakr v tom kádru Dynama, ale jak říkám, pro mě je zajímavý ten Matouš Válek, to je Slovák, jo, myslím, že 17 let. A když přeskočím na Hradec, vynikající golman Škorvánek, tam já myslím, že Hradec to na něm staví, není to takový to velký jméno, ale prostě výkony ten golman je perfektní. Žádný zásadní změny v sestavě Hradce jakoby neproběhly ani od minulého roku, ani tam nevidím někoho výrazně třeba mladýho nebo nějakého zajímavého hráče. Taková pikoška je, že tam nastoupil Robert Kousal, což
0: ano, ano, to jsem chtěl, ano.
1: To je člověk, a to samozřejmě mezi Pardubicemi a Hradcem, samozřejmě tohle jméno je velice známé. Robert Kousal, ano. Bývalý reprezentant, bývalý vynikající hráč, bývalý základní stavebník Kámen Dynama. Samozřejmě pro toho hráče, když už je na zase říct finální fázi kariéry, ale pořád má tu výkonnost a pořád má tu ty zkušenosti, tak pro Hradec je to velká posila. A pro něj to samozřejmě muselo být velmi zajímavý, když v loni ještě získal titul s Dynamem a letos v prvním zápase už nastupuje proti Dynamu. Na druhou stranu, v podstatě, když jede ráno na trénink, tak nezatočí v srchu doprava, ale zatočí na kruháči doleva a pokračuje do Hradce.
0: Jasně, jinak je to úplně stejný. My jsme se ohledně Roberta k tomu vyjadřovali, protože tam by byly nějaké emoce, co s ním byl dělán rozhovor, tak samozřejmě se přiznal k těm emocím, když naskočil na ten let, tak ta euforie a tak dále, ale potom to z něho spadlo a prostě musí makat za ten manšaft, který tam je za ním a který vlastně ho táhne a podporuje a tak dále. Takže Pavle, to byly nádherné profesionální zase informace, krásné reakce, dynamické, rychlé reakce po ledové ploše s Pavlem Hrinkem. Já se moc budu těšit na ten další zase vstup s tebou, no a samozřejmě za odměnu, co jiného bych ti mohl dát než Top Down Summer. Co říkáš? Dáme to.
1: Krásný song, Milane, děkuji za něj.
0: Tak jo.
1: Nebudu ho moc chválit já, ale doufám, že se líbí.
0: Jasně. Měj se krásně, hezký víkend, Pavle, a těším se.
1: Ahoj.

pánové, hrající hokejista, náš reportér Pavel Herink. Takhle on válí a tahá muziku. To je neskutečné. Stejně tak, jak byl dobrý, jak býval dobrý i v lize, co se týká hokeje, tak muzika je senzační.

Poslední informace, která nás čeká, je ohledně kapely a party The Paper Jack. Dnes míří tato ta skvělá beatová sestava do Stochova, kde vám zahraje koncertíka. Zítra ji potkáte v Kutné Hoře.

Dámy a pánové, touhle skvělou německou partou se s vámi loučíme. Přejeme krásný víkend v pondělí, zase naslyšenou. Hned v ráno, tedy krátce po šestce. Ahoj!

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.
4: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz
5: jmnetworks.cz.
6: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: hejradio.cz.
1: Přátelé, kamarádi, je tady další páteční vysílání Rádia Hej z opavské pobočky, které právě teď velí veselá kopa Aleš Konopka. Právě máme 9 hodin a 4 minuty a jsme tady připraveni navázat na ranní jízdu Milana Krčila, kterého zdravíme a děkujeme za parádní probuzení. Dáme si k poslechu spoustu fajnový big beatový muziky, přidáme k tomu zajímavé informace a snad vás rozesměje i nějaký ten můj suchý humor. A na začátek si hned dáme verš. Lepší pivo s velkou pěnou, nežli život s blbou ženou.
0: Hej Radio CZ.

0: Soulja Boy. A jsme stále na rádiu Hey. A máme tu i rosničku Lenku v dnešním pátečním vysílání. Leni, tak jak dnes bude? Povídej, přeháněj.
1: Počasí.
2: Dnes má být polojasno. Od západu až oblačno. Na západě místy přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 22 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 12. A foukat bude dnes slabý až mírný jihozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Děkujeme, Leni. Tak to by šlo. Na výlet se to hodí, si myslím, to je fajn počasí. No a co se týče tedy pokračování našeho Big Beatu, naší Big Beatové stopy, tak Symfonite za chviličku, nebo Abraxas a taky Dimitri.
3: Holy Father, forgive me, for I have sinned.

0: nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Je nej.

0: Hejradio.cz.
1: Dej Bůh štěstí a Dimitry za námi a před námi je teď, přátelé, kalendář. Ano, opět se musíme podívat, kdo má dneska svátek, kdo má jmeniny. Nesmíme na ně zapomenout, dneska máme 18. září, je páteček. A svátek má Krištof. Gratulujeme, chlapci. Podíváme se, jaký je jejich původ tedy a význam tohoto jména. Mužské křestní jméno Krištof má řecký původ. Jeho význam je spojován s řeckým jménem Chrysoforos. Jde o složeninu dvou slov. Slovo Christos znamená v řečtině olejem pomazaný a Ferein je nosit. Jméno se pak symbolicky překládá jako ten, kdo nosí v srdci Krista. No a teď, přátelé, já už delší dobu přemýšlím, proč se vlastně říká Kristova noho nebo panenko skákavá. Když tak napište mi, pokud to víte. Každopádně ale teď blahopřejeme Krištofům a přejeme jim veselý jmeninový den a posíláme jim kamarádky z Gimplu na rádiu Hej.
2: Poslouchám rádio Hej, naši při něm vařej
3: a někdy taky pařej.
4: Zdravím všechny posluchače rádia Hej, tady Ivoš z kapely Café 80. Všem, kdo rádi vzpomínají

0: Tomáš Kvór a Sympaťák na rádiu Hej ve 9:45. Tak jsem se včera koukal na divadlo Járy Cimrmana, kamarádi. A zjistil jsem takovou zajímavost, že Jára Cimrman byl i skvělý muzikant a dostal se díky svému hudebnímu talentu i do americké černošské kapely, no, je to tak. Bohužel tam ale nebyl vidět, protože tam byl na černo.
1: Pohodička, hlavně se směj.
2: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej.
3: Aha. Hej Radio CZ.
4: Aha.

0: éteru rádia Hej jsme si hráli kapelu Kiss I Love It Loud. A ozvali se nám přes SMS-ku taky kluci z Brna po dlouhé době. Píšou nazdárek Aleši, jasné, že jsme tady, zdraví Brno. Chlapci reagovali na jingle, hej, jste tady. Tak to mám radost, Brňáci, že jsou tady s námi, že poslouchají. Tak to vám musíme zahrát song, abyste měli hezký víkend.
1: Hej Radio CZ.

0: českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.

0: připoutej se. Teď.
1: Na rádiu Hej, tady a teď. Piráti 44.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej. Rádio
8: Hej.
7: Rádio Hej.
8: Hej.
1: Tak první hodina našeho dopoledního pátečního vysílání zmizela jak výplata. A jsme v další hodince, máme 10 hodin a 4 minuty, máme páteček. Svátek má Krištof, už jsme gratulovali a pokračujeme v dopoledním éteru. Za chviličku kapela Turbo, a to protože, přátelé, zítra budou hrát tady kousek od našeho opavského studia ve Slavkově, a to od 20 hodin. Je to v rámci dne obce Slavkov, no a pokud byste chtěli zajít, tak už můžete odpoledne i s dětmi. Budou tam totiž pro děti různá stanoviště, kde si můžou hrát, ale taky, přátelé, se můžete přijít podívat na autoveterány. To je zhruba od 4 hodin. Tam bude prohlídka veteránů Fiat klubu. Taky tam bude hrát Kristián Šebek a Slavinský orchestr. No a 22.30 bude hrát taky kapela Urna. Tak se tam stavte do Slavkova, budeme rádi, když navštívíte naši obec, odkud vysíláme tady na rádiu Hej. Takže jo, zítra den obce Slavkov a hlavní hvězdou kapela Turbo. A ta zahraje právě i teď na rádiu Hej. Vidím

0: a Van Halen, nebo Halen, abych to řekl správně. No, přátelé, pojďme se teď podívat za Lenkou, ta má připravené další aktuální informace o tom, jaké bude to dnešní počasí.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes má být polojasno, od západu až oblačno. Na západě místy přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 22 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 12. A foukat bude dnes slabý až mírný jihozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Děkujeme, Leni, tak je to jasné. Dneska odpoledne jdeme někam ven na zahrádku na pivo.
3: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej, radio, CZ.

0: Power of Love na rádiu Hej. Kamarádi rockeři, na facebookových stránkách kapely Doga vyšel před zhruba 20 minutami příspěvek, že brzy vyjde jejich nová deska. Píší tam taky, že je to nejlepší deska, jakou kdy udělali. No tak to posoudíme, že jo? Ale tak věřme jim, já myslím, že Doga je docela super kapela a dokáže vždycky docela dobře zahřát. No, píšou tam taky, že to není žádný promokec, že je to fakt a že to tak cítí. No, jak jsem říkal. A teď, přátelé, tady píšou taky, že je tam 11 nových songů, ve kterých je vše, co chcete od Dogy slyšet. A taky je tam hostem Proteus, který napsal i několik textů na tomto albu. A album má taky výpravný obal a buklet, já jsem na to koukal a fakt se povedl, však se mrkněte sami na jejich stránky facebookové Doga. A navíc tam jsem, myslím, nějak zaznamenal, že vyjde jak na CDčku, tak samozřejmě internetově a taky samozřejmě bude LPčko, gramofonová deska, což je teda naprosto super. No a deska má vyjít před Vánocema, takže to bude i pěkný dárek a jmenuje se Monster Truck, tak to se moc těším na tuhle desku, až vyjde. A vy určitě taky, že jo.
1: Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na rádiu Hej i na podzim zábava klíčí.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Vítáme vás v našem relaxačním centru. Zaujměte pozici lotosového květu. Teď uchopte své pivo a napijte se. A nyní relaxujte při poslechu nebeské hudby, která právě přichází na vlnách rádia Hey!

Chceš být duševně čistý? Tak relaxuj při poslechu Rádia Hej.

0: dopolední pohodě, páteční pohodě nám přispěli Mňága a Žorb a podivné rybičky. Já jsem koukal, přátelé, hledal, když jsem před chvilkou říkal, že Doga připravuje nové album Monster Truck, tak jsem hledal a našel single, který se objeví v podstatě na této desce. Song se jmenuje Dej mi Baby. Tak ochutnáme.
1: Radio Hey, každý den Big Beat a to nej.

0: poslední Big Beatový éter je v plném proudu na rádiu Hey. No a taky páteční provoz na silnicích může být hustý, ba až někde ucpaný. A proto tady máme nyní Markétu z dopravního centra a ta nám o tom poví více.
1: Dopravní expres.
2: Nesouvislé kolony převážně kamionů se tvoří na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou plynule. A kamiony v pravém jízdním pruhu brzdí také na dálnici D5 před Prahou od 5. kilometru. I zde osobní auta jedou plynule. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.

0: chcete slyšet. Informace na telefonu 773 222 893 nebo na webu reklamanaradiu.cz.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Máš rád rockovou muziku první jakosti? Hudební rockový novinky a zprávy z rockového světa? Zajímají tě tipy na akce, rockový koncerty a festivaly? Tak poslouchej v pondělí a ve středu po 10. hodině a v úterý, čtvrtek a pátek po 9. hodině Rádio Hej a živé vysílání z opavského studia s Alešem Konopkou. A nezapomeň, že rock má jen jedno pravidlo. Muzika musí být puštěná na plný koule.

0: ano, stejně se jmenuje název tohoto songu, nebo stejně nazvaný Pod hladinou řeky. A Piráti 44 a my jsme stále na rádiu. Hej, máme 11 hodin a skoro 8 minut. To nám to dneska utíká, ten páteček. To je dobře, pokud jste v práci, že to utíká. Pokud někde zevlujete, tak přeju pohodu a klídek a ať se vám dobře poslouchá naše rádio. Až do 12. hodiny s vámi bude Aleš, tak snad se vám to vysílání dneska líbí. No, přátelé, já jsem zase udělal blbost. Já vám řeknu, včera se mě manželka zeptala, miláčku, nejsem tlustá. A já blbec, že jo, jsem řekl, lásko, nejsi tlustá, jsi prostě jenom připravená na zimu.
1: Hey! Hey, radio. Hey!

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes má být polojasno. Od západu až oblačno. Na západě místy přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 22 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 12. A foukat bude dnes slabý až mírný jihozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

0: Parkies, John a Chladná. Pro Zdenka. A když už jsme u toho, u té Chladné, tak kamarádi, na hřbitově stojí žena z konví u hrobu. Jde kolem druhá a říká, vy se máte, vy už jenom zalíváte, to já tomu svojemu musím ještě prát a vařit.
1: Hey, radio. Hey, radio.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.
3: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: Majestica a Metal United, tedy metalová společnost nebo spojující metal, no jak chcete. Pojďme se teď podívat opět na silnice, kde nám to vázne, Ondro.
1: Dopravní expres.
2: Silný páteční provoz a tvorbu kolon detekujeme na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Na výjezdu z metropole se zpomaluje před odbočkou na Benešov na 18. kilometru a pomaleji se jede až do omezení u mostu Šmejkalka. Na příjezdu do Brna od Prahy nyní několik nesouvislých kolon, hlavně kamionů v pravém pruhu. Poprvé se zpomaluje před Ostrovačicemi na 177. kilometru, plynule se jede až za křížením s břeclavskou dálnicí D2 na 190. šestém kilometru za koncem dopravního omezení. Doba zdržení v celém úseku pro osobní auta v levém pruhu přesahuje 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
0: Děkujeme, Ondro, a my zpátky k muzice. Šafránek a Folkman, taky Buck Cherry nebo AC/DC. Nickelback ještě tam vidím, no spoustu kvalitní muziky právě teď na rádiu. Hej, v dopoledním pátečním éteru přeju hezký den vám všem.

To je metalová energie od AC/DC ve 11:45 na rádiu Hey. Teď budeme vzpomínat, přátelé, protože přesně před 56 lety nás navždy opustil Jimi Hendrix. James Marshall Jimi Hendrix byl americký kytarista, zpěvák a skladatel. No a je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších kytaristů v historii rockové hudby. Narodil se 27. listopadu 1942 a zemřel 18. září 1970.

Přátelé, nevím jak vy, ale já mám hotovo a začíná mi víkend. No ne, že bych vám to přál, to nemůžu říct, ale vy to budete muset ještě pár hodin vydržet v práci. No, nedá se nic dělat, ale potom začne pohoda a klídek a já vám přeju, abyste si užili hezký zbytek pátku a taky sobotu a neděli. Tak já se loučím a nezapomeňte, že s rádiem Hej vždy po okřeje vaše big beatové srdce. Tak čepic, rockeři.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.
7: What is love? Nebuďte smutní, že lete v piči. Na Rádio Hej i na podzim zábava klíčí.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Haló, je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
4: Bylo 14 hodin. Posloucháte
5: Hey Radio. Hey
6: Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

0: Haló, je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
3: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: kde nakupovat levněji, klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

Tohle byl Ronnie Atkins na rádiu Hey. No vida, jakou parádní muziku pro vás máme takhle v pátek odpoledne. Mimochodem, pátek odpoledne, tím jsem vlastně řekl to úplně podstatné. Dneska je v kalendáři datum, tuším 18.9., ale na tom až tak nesejde. Ale to, že je pátek odpoledne, tak to je velikánská paráda, protože jednoduše celý víkend před námi. Tak doufám, že se na něj těšíte a že vám to těšení se na víkend ještě s příjemním právě tou parádní muzikou. Ghost nebo Buckcherry, to nás čeká v těch nejbližších chvílích, taky vypsaná fixa tady bude a čekejte té muziky samozřejmě mnohem víc. Já jsem Standa Čeněk a přeju hezké odpoledne.

0: Posloucháte Rádio Hej, páteční odpolední hudební program a s vámi Standa Čeněk. Další muzika nás čeká samozřejmě dnes s datem 18. září. Tak mě samozřejmě zajímá například to, jaké zajímavé události se vztahují právě k tomu dnešnímu dni. A pak si taky říkám, že bych docela rád věděl, jaké počasí mohu očekávat o víkendu. Předpokládám, že jste na tom podobně, tak já se s vámi o ty informace už za malou chvíli podělím. Jen to všechno nachystám. Předtím dáme TNS, taky Rimortis a bude tady třeba i Sonáta Arktika.
1: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Ladíte rádio, hej, a v pátek odpoledne nechyběla ani Sonáta Arktika, tuhle muziku jsem konec konců slíbil. A slíbil jsem taky, že se podíváme na oblohu a tudíž pro vás mám aktuální předpověď počasí. Dnešní večer přinese klidné počasí, oblačnosti bude postupně přibývat a s příchodem noci se ochladí přibližně na 9 až 11 stupňů Celsia. Sobota bude na druhou polovinu září stále velmi příjemná a teplá. Převládat bude větší oblačnost, během dne se ale může obloha místy protrhávat. Ranní teploty kolem 11 stupňů, odpoledne se dostaneme zhruba na 22 až 23 stupňů. Výraznější ochlazení tedy zatím nepřijde. A to je samozřejmě dobře, takže očekávám, že to bude parádní víkend. Další muzika je před námi.
1: Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

Jestli hledáte nějaký důvod, proč si právě dneska bez výčitek dát pořádný burger, tak jeden takový důvod bych pro vás měl. Totiž 18. září je ve Spojených státech National Cheeseburger Day, tedy den cheeseburgeru. To znamená, že dneska můžete tvrdit, že nejde o fast food, ale o důsledné dodržování mezinárodního kalendária. Dobrý, ne? Teda hranolky, ty už si budete muset obhájit sami. Proto žádný fígl nemám. Tak tolik takové malé kalendárium pro dnešek, na to kompletní kalendárium připomínku některých narozenin, samozřejmě hudebních, tak k tomu se dostaneme po 17. hodině. Takže prakticky za malou chvíli. 17. hodina je tady. Rádio.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Bylo 17 hodin. Posloucháte
6: Hej Rádio. Hej Rádio.
7: Full time, rest for you.

Páteční Rádio Hej posloucháte taky teď 10 minut, teď už vlastně 11 minut po 17. hodině, s vámi i dál Standa Čeněk a mám pro vás Revolution Sense, taky Halloweeny nebo Kissin' Dynamite.

0: Seven Feeling, tak to je skladba, kterou dneska odpoledne nehrajeme jen tak náhodou, protože přesně před 50 lety se začal psát příběh jedné z nejslavnějších skladeb amerického roku. V září v roce 1976 vyšla jako první single kapely Boston právě tahle skladba More Than a Feeling. Jejím autorem byl Tom Scholz a právě tahle píseň pomohla nastartovat fenomenální úspěch debutového alba téhle kapely. No a 18. září vstoupila také do americké hitparády Billboard. Tak to vidíte, 50 let a pořád jedna z těch skladeb, které poznáte během několika vteřin. Boston, More Than a Feeling, tak to byla právě ona. Ovšem i ty další skladby budou velmi známé, těšte se třeba na Guns N' Roses a Don't Cry, taky tady budou Bonfire, nebo Doro a Rob Halford a Total Eclipse of the Heart, krásná cover verze jednoho velmi slavného hitu.
1: Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

Ladíte páteční Rádio Hej také dnes 18. září a to dnešní datum je v rokové historii velmi silným datem, protože 18. září v roce 1970 zemřel v Londýně Jimi Hendrix. Ve stejný den vyšlo ve Velké Británii druhé album Black Sabbath, Paranoid. Narozeniny dneska slaví Kerry Livgren, kytarista, klávesista a jeden z hlavních skladatelů Kansas. Stojí mimo jiné za skladbami Carry On Wayward Son anebo Dust in the Wind. A připomínáme také Didi Ramone a původního baskytaristu Ramones. No a z dalších rokových výročí třeba to, že v roce 1978 vyšla ve stejný den 4 sólová alba tehdejších členů Kiss a 18. září v roce 1983 se Kiss v souvislosti s albem Lick It Up představili na MTV, což by asi nebylo nic mimořádného, ale oni se tam tehdy představili bez svého charakteristického make-upu poprvé. Tak já myslím, že od Kissáků bychom si mohli teď něco zahrát.

I takhle ostře, svižně a metalově může znít páteční odpoledne tady u nás na rádiu Hej, 17 hodin k tomu 48 minut. Tak pokračujeme v náloži té nejlepší muziky, kterou pro vás máme. Já prozradím třeba i to, že po 18. hodině vás čeká velmi zajímavé povídání s Mirkem Krutinou o kapele Adovany, tak na to si rozhodně počkejte a samozřejmě i po 18. hodině pro vás máme jenom tu nejlepší rockovou muziku. Já se loučím pro dnešek, protože opět nám to dnešní odpoledne uteklo jako voda, mějte se parádně a užívejte samozřejmě víkend, v pondělí se těším zase naslyšenou.

0: profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Hey Rock na rádiu Hey. Vám přináší Hakel.
7: Posloucháte pořad na Hey Rock na rádiu Hey.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
7: Dobrý večer, dobrý den, dobré odpoledne, podle toho, kdy nás posloucháte. Posloucháte Radio Hey, ale také Radio Color. A já tady mám ve studiu Mirka Krutinu a Solvínu. A teď si uvědomuji, že vlastně jsou tady v našem studiu dva Mirkové. Ahoj Mirku.
8: Čau Mirku.
7: Ahoj Solvíno.
9: Ahoj.
7: Tak to bylo trošku slabší, ale my si budeme povídat hlavně s Mirkem a budeme si povídat o čem? Budeme si povídat o muzice, ale taky o právu, o advokaci a co tě baví víc, to znamená, jestli to právo, nebo jestli chodíš třeba s kytarou za klientama, povídej.
8: S kytarou za klientama určitě nechodím. Oboje má svý. Vlastně nejzajímavější na tom je to střídání těch světů. Přes den seš advokát a v noci seš rocker.
7: Asi to není úplně jedinečný, protože vlastně doktor Pepe je advokát, že jo, a těch lidí, který je zpívající právník a tak dál, tak toho bylo víc, no. Tak kdy jste vlastně začali s kapelou, jestli si nejdřív teda, jako nebo už to bylo na škole, jak to bylo vlastně s tvojí kapelou?
8: Já jsem samozřejmě během studia hrál intenzivně. Měli jsme kapelu Snake, pak jsme měli kapelu Pejsek, hrál jsem s Američanama v kapele Royal Supremes, takže jsem byl fakt činej. A teprve někdy ke konci školy jako jsem začal stát před otázkou, čemu se věnovat naplno. Jo. A to rozhodnutí bylo takový spontánní. Jsem se vrátil asi po 10. koncertu v tom měsíci ve 2 ráno domů, splavený. Sednul jsem si za stůl v obyváku, koukal na hřbety knížek. Asi hodinu, než mi přestalo šumět v hlavě. A říkal jsem si, tyjo, to je fakt těžká řehole tohleto. A řekl jsem si, no tak možná by mohla být hudba koníček a právo zaměstnání. No a 2 roky jsem potom na to nesáhl, jo. Než jsem se zase k té kytaře vrátil a než mi to zašlo chybět. Takže to rozhodnutí padlo v době, když vlastně jsem zjistil, že je to těžký záhul. Oboje se to najednou stíhat nedalo tehdy. A když začínáš kariéry, 2, to nejde. Jo. Teď je situace jiná, že v té advokaci už přece jenom mám kancelář, kde mám po těch letech jsem si prostě našel schopný parťáky, výborný právníky, o který se můžu opřít a tím pádem už zase nemusím pracovat od rána do noci, ale můžu si trošku užít toho, že ta pracovní doba má nějaké limity a vzniknul mi zase prostor na koníčky. No a ta hudba pomalu vytlačila všechny ostatní koníčky a to byl z toho vlastně druhý job.
7: No, pojďme si teď něco pustit a po písničce si teda povíme něco o tom právu a co tě na právu baví a co vlastně, čemu se nejvíc věnuješ a co bychom si teď dali, jako co by si dal svůj tip, svoji muziku nebo co posloucháš rád?
8: Já poslouchám rád strašně muziky, ale pokud chceš něco od nás, tak třeba můžeš pustit, já nevím, takovou příjemnou písničku Dunaj.
7: Dunaj, takže jdeme na Dunaj a po písničce budeme pokračovat.

0: zpátky ve studiu, posloucháte Rádio Hejen, nebo také Rádio Color, podle toho, kde jste si nás naladili, a ve studiu jsou dva Mirkové, já a Mirek Krutina. Budeme si teďko povídat trošku o té advokaci, jako co v tom právu tě třeba baví, to by mě zajímalo vlastně, čemu se věnuješ, jestli je to trestní právo, nebo já nevím, obchodní právo, povídej.
1: Tak v současné době už jsem zakotvil u trestního práva, i když v kanceláři mám i kolegy, kteří dělají civil, takzvaně. A konkrétně i tam náplň se vyvíjí. Jo. Když jsem začínal, tak jsem prostě psal listiny, studoval a analyzoval spisy, chodil se podívat do těch spisů. Prostě dělal jsem veškerou práci. Postupně, jak jsem se obklopil lidma, asistentama, koncipientama, následně i se z nich stali advokáti, tak vlastně mám víc a víc pomoci a můžu se soustředit na to, co mě baví nejvíc. A v současnosti to je taková kombinace mezi, řekněme, takovou cílovou analýzou, rozhodováním se o strategii, jo, předvídáním nějak výsledků a přizpůsobení strategie tomu, co se dá dosáhnout a kde už je to mission impossible. Samozřejmě jednám s klientama, no, a s protistranama. Případně v těch větších kauzách chodím na soudy, protože nechci uvrhnout nikoho ze svých mladších kolegů do té tíže, té zodpovědnosti za ty velké věci. I když samozřejmě je to otázka času, kdy i tam se probojujou a budou mě plnohodnotně zastupovat i v těch, řekněme, velkých zodpovědných věcech, kde v tuhle chvíli ještě zatím musím být já.
0: No, já mám už delší čas jako myšlenku udělat nějaký pořad, který bychom mohli nazvat, řekněme, Spravedlnost po česku. Měl by si nějaký tip, který vlastně si za svoji praxi zažil, který by byl zveřejnitelný a zároveň by byl zajímavý a poučný pro naše posluchače, co si zažil, ať už teda v tom trestním právu, nebo něco, co by se jaksi do této rubriky případně hodilo?
1: Jako v naší společnosti pořád jsou mýty. Jo. Například mýtus, že když nebudu vypovídat, tak mě budou považovat za vinného. Nebo když si sebou vemu advokáta, tak to vypadá podezřele. A to jsou vlastně mýty, které vlastně už ani nejsou. Možná, že vycházejí z nějakých historických zkušeností, ale dneska už to prostě není pravda. Jo. Ať už ty soudci, anebo státní zástupci a policie, většinou už jsou to natolik profíci, že když se tam zjeví advokát, tak to prostě berou jako pracovní záležitost, jako běžnej den. Nikdo si to nebere úkorně. To samé, když člověk využije práva nevypovídat, tak se absolutně nic neděje, je to prostě jenom kratší ten výslech. Jo. A takhle, takže myslím si, že vytipovat si nějaké ty mýty, které vlastně pořád přežívají, a rozebrat si to, jo. Popovídat si o tom, co vlastně ta advokacie je, co v té justice můžete čekat. A čem staví, jo? Jestli staví na pravdě, nebo jestli staví na důkazech, na tvrzeních, kdo může vyhrát nějakou kauzu, jestli se dá prohrát vyhraná věc a naopak a podobně. To znamená, určitě bude lidi zajímat něco z té kuchyně, a pokud chystáš takovýhle pořád, tak bych ti určitě doporučoval nezvát jenom advokáta, ale pozvat si třeba i státního zástupce nebo i soudce.
0: My jsme tohle plánovali kdysi dávno s Hankou Marvanovou, která přislíbila, že by se ráda toho nějakým způsobem zúčastnila, ale asi sám víš, že ona je velmi vytížená, takže zatím k tomu nedošlo. Já bych to viděl tak, že bychom si teď pustili nějakou další písničku a pak se k tomu tématu vrátíme. Co by si zdal teď?
1: Tak dali jsme si českou věc z desky Touha, tak teď bychom mohli zkusit třeba z poslední desky, která se jmenuje Bed Wars, Postelové války, a vyšla v angličtině, nebo dokonce ještě pořád vychází. No a tam ten výběr je, tak třeba rovnou tu titulní písničku Bed Wars.
0: Jasně, tak jdeme do toho. Posloucháte Rádio Hej a taky Rádio Color.

0: mám tady Mirka Krutinu z advokátní kanceláře. Ještě by si možná jí mohl lépe představit, aby posluchači, kdyby náhodou měli zájem a měli nějakou kauzu, nějaký problém, kam by se mohli obrátit?
1: No, v podstatě si mě najdete podle mýho vlastního jména a příjmení. Miroslav Krutina, to je moje advokátní kancelář, kterou jsem založil v roce 2004 po povinný praxi a nějakých zkušenostech. No a okolo mě se postupně ten tým nabalil, takže teď je nás 14 a snažíme se dělat to nejlepší, co můžeme.
0: Tak možná se tě zeptám, to je taková možná standardní otázka, mě to vždycky zajímá, uvidím, jestli odpovíš stejně jako mnoho dalších. Jak to vidíš s vymahatelností práva, po případě s předvídatelností rozhodnutí soudu dříve a nyní?
1: No, nemyslím si, že by se to zhoršovalo, spíš naopak. Myslím, že se to zlepšuje, ta situace. Je to tím, že se ten právní řád usazuje. Jo? Od roku 89, kdy vznikla celá řada nových právních předpisů a celý právní řád se překopal, tak vlastně nebyla nová judikatura. Hodně se čerpalo z minulosti, ale spousta věcí byla překopaných nebo úplně nových. Teďko v řádu těch desítek let, který uběhly, už přece jenom se ustaluje judikatura. Soudcovský stav je stabilní dlouho a tudíž víc a víc se dá nějak jako předvídat, co vlastně ten, jako který soud asi bude požadovat a rozhodovat na bázi toho, jaký důkazy má.

0: se ty informace můžou vlastně skládat postupně.
1: Ale dá se říct, že když přijde za tebou nějaký klient a vybalí na tebe svůj problém a pokud možno teda nezatají nějaký věci, tak mu můžeš říct hned na začátku, jak to vidíš a s jakou pravděpodobností, co se může stát, tak to asi...
0: Když mě dá k dispozici celý spis a já ho můžu nastudovat, případně když je obsáhlej, takže a má třeba desítky tisíc stránek, tak to musí číst celý tým, no tak potom samozřejmě vím, jaký důkazy jsou ve spisu, co tam případně chybí, kde jsou nějaký mezery, co můžeme dokázat my musí říct klient, protože ten zná ten svůj příběh a mě nějakou dobu trvá, než třeba začnu chápat, co třeba mi neřek, nebo co by mohl on sám zjistit ze svého okolí, ať už od rodiny, od známých, od partnerů obchodních a tak dále. Takže je to proces, jo. Ale samozřejmě na začátku nějaký obrázek si udělám a co si budeme nalhávat. V trestních kauzách, když ke mně přijde klient, tak už většinou má za sebou vyšetřování, policie má několikaletý náskok, někdy dokonce už má prohraný první stupeň u soudu, takže doháníme náskok, který má druhá strana. A ty kauzy na začátku nevypadají dobře a teprve po opravdu důkladné analýze můžeš zjistit, že jsou tam třeba mezery, že jsou tam chyby, rozpory a tak dále. No a pak se začneš zajímat tím, jak to hájit. Jestli věcně, to znamená, že se věc nestala, nebo se stala jinak, nebo za ní neodpovídá klient třeba. No a nebo procesně, že byly porušeny některé pravidla, které jsou natolik důležitý, že by se zbortil systém, kdyby se prostě takhle postupovalo. Pokud je o menší porušení pravidel a tak dále, tak to třeba nemusí mít za následek úplný rozpad té kauzy, ale třeba jenom oslabení důkazní situace. Takže s procesníma námitkama nepochodíš vždycky, ale je to nějaký dynamický proces. Jo. A nevím, jestli už to není moc specifický, to, co říkám, nevím.
1: A myslíš si, že my jsme moc dlouho nemluvili, že soud dá také na příběh? To znamená, že nejenom na nějaký třeba právnický kličky, nebo já nevím, nějaký administrativní, jak se tomu říká, to vystřihnu.
0: Formální
1: nějaký výhrady a že taky dá na příběh a řekne si, tak to asi bylo?
0: Určitě ano. Samozřejmě soudce musí taky nasbírat nějaké zkušenosti, aby našel nějakou rovnováhu mezi příběhem, nějakou podstatou té věci a potom těma technikáliema, který ten proces prostě nezbytně doprovázejí. Ten příběh může být důležitý, protože tam se někdy skrývají třeba motivy těch jednání. Tam se skrývají informace o tom, jestli se dá třeba nahradit nějaká újma jednoduše nebo složitě. Jestli třeba může dojít k nápravě. Vím si, že třeba spousta lidí, kteří jsou stíhaný, se dozná, ale tím to nekončí, pak se řeší trest. Jo. A velmi důležitý je ten příběh pro to, aby soud zvolil adekvátní reakci toho státu. To znamená, jestli tam bude nepodmíněný trest, nebo podmínka, jestli tam bude peněžitý trest, nějaký obecně prospěšný práce a spousta dalších aspektů, které se rozhodují nejenom ta vina nebo nevina. A tohle všechno ten soud načítá i z toho příběhu a těch okolností.
1: Tak si zase pustíme nějakou písničku. Já připomínám, že se bavíme s Mirkem Krutinou tentokrát na téma advokacie a obrany jednotlivých klientů, který kdybyste náhodou potřebovali, tak určitě ještě na konci zmíníme adresu advokátní kanceláře. Je to tak možné?
0: Určitě budu rád.
1: A co si dáme teď za song?
0: No tak vlastně brali jsme z druhé desky i z třetí desky, tak pojďme skočit k první desce. Tam je hnedka první písnička Talk to me, nebo Mluv se mnou, což vlastně tak trochu souvisí s tím mým povoláním, kde se řeší neustále nějaký konflikty. Takže, a dokonce na obálce té desky je teda box. Holky vyskočí do vzduchu a jdou po sobě v boxerkách, takže vlastně Talk to me.
1: Tak jdem
0: si
1: do
0: myslím,
1: toho.
0: Že je dobrý tip.
1: A já myslím, že Talk to me je zrovna song, který u nás v rádiu hrajeme.
0: Tak to mám dvojitou radost.
1: Tak jdem do toho.

0: jsme zpátky ve studiu a povídáme si s Mirkem Kultinou teďko na téma advokacie a jak to vlastně chodí a případně možná i vymyslíme nebo naplníme obsahem tu myšlenku Spravedlnost po česku a uděláme nějaký seriál v našem rádiu. A já mám jednoho kamaráda nebo kolegu a ten má kapelu ze samých pozounů, jak se říká, a on má realitní kancelář. A rozhodl se, že složí song, kterým bude prodávat dům, a ten song se jmenuje Prodávám dům, a složil velmi pěknou písničku a tím napízí touto formou klientům prodej toho domu. Máš ty podobný záměr, nebo nenapadlo tě něco udělat, že by si klientům takhle formou písně pomohl?
1: Nenapadlo mě to zatím a ani se přiznám, to neplánuju, protože chceš nebo nechceš, ta advokace se dotýká dost vážných témat. A byť někdy pomůže, když odlehčíš to téma a přistoupíš k těm věcem trošku lehce, protože tě i napadají třeba věci, které by tě v tísni nebo pod tlakem nenapadly, tak si myslím, že pořád jako to není sranda. Že těm lidem jde o hodně a že to prostě jsou dva různý světy, který si můžou vzájemně trochu pomoct, ale úplně je míchat nechci, když já sám v sobě mám oba obsažený, i ten hudební svět, i ten právnický svět, ale myslím si, že prostě
0: míchat dohromady.
1: Míchat to úplně a už vůbec ne jako biznisově. Samozřejmě, že klienti, kteří mě znají díl a s kterýma pracuju, si to zjistějí, že mám kapelu, občas se vyskytnou na koncertech a vlastně si to třeba dodatečně užijem. Ale v rámci té kauzy je to opravdu většinou boj, napětí, stres a tam není prostor pro nějaké juchání.
0: No, tak co bychom si řekli na závěr? Možná ještě nechám na tobě nějaké představení nebo pozvánku. My jsme se vlastně bavili o nějaké pozvánce, že budete mít koncert teďko. Jak je to?
1: My máme před sebou teďko dva koncerty. 19. září, to znamená teďko v sobotu, hrajeme na Nuselských slavnostech. Myslím, že od 6 tam máme vystoupení my a Dvany. A pak na Purple Festu, Žižkov, Šiškov, a tam si nepamatuju datum. Jo, ještě, že tady máme Solvínu sebou, která ty datumy ví.
0: To nebylo takže, slyšet.
1: Takže 10.10. budeme hrát na Purple Festu v Žižkov, Šiškov, což je strašně zajímavý podnik. A kdo tam nebyl, tak doporučuji se tam přijít aspoň jednou za život podívat.
0: Tak, já zvu všechny naše posluchače, ať už posloucháte Rádio Hej nebo Rádio Color. Poslední pozdrav teda na závěr.
1: Já bych, jako ještě jednu písničku myslíš?
0: Nebo? No, jednu písničku dáme určitě.
1: Vlastně by mi přišlo zajímavé, co by lidi řekli na náš úplně nový song, respektive nově vydaný. On už existuje díl, ale teďko vychází v rámci desky Bed Wars. A ta písnička se jmenuje 17 Lives a je o tom, že ty zpěvačce, zpívá to na ty, Skotnická, trvalo 17 životů, než dokázala vyslovit to, co předtím nedokázala. Než se osmělila vlastně říct tu větu, která byla pro ní předtím nevyslovitelná. Je to vlastně o vyznání lásky, může to platit i naopak. A je to o tom, jak všichni se zdráhají, bojejí, nevysloví se a utečou jim životní šance, takže je to taková písnička na kuráž. Jmenuje se 17 Lives.
0: Tak jo, tak já moc krát děkuju a věřím tomu, že zase brzy se potkáme ve studiu. Ahoj.
1: Já se taky těším, moc ti děkuju, ať se daří tvýmu rádiu i tobě. Je radost s tebou pracovat.
0: Tak to. Zase jsme se nedomluvili.
1: Měj se, ahoj.
0: Ahoj.

0: 19 hodin posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: What is love? Nebuďte smutní, že leté v píči. Na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.
3: Posloucháte Radio Hey a je to tak, máme tady těsně nebo úplně přesně 19 hodin a já se vám hlásím po delší době z pražského studia. Já, to znamená Mirek, teďko jsem docela pauzíroval, bral to za mě Milan, tak doufám, že dneska budeme tady z pražského studia chvilku spolu. Je to náročné, no zkrátka, dobře, jsem neměl vůbec čas a jsem vděčný Milanovi, že to vždycky za mě vzal. Dneska Milan nemohl, já jsem se tedy uvolil, takže máte možnost psát si do pražského studia, můžete i volat pochopitelně, no a já vám budu hrát, vytiskl jsem si tady i rokový kalendář, jestli tady bude něco zajímavého, podívám se na to, no a abych se na to trošičku připravil, protože jsem teďko doletěl právě do studia, vzal jsem to po dvou schodech nahoru, protože jsme v patře, tak vám tady pustím na začátek nějaký dvě pecky nebo tři radši. Máme tady jako novinku předělávku Earth Songu od Michaela Jacksona a naspívalý Mr. Ken Dono. To je takový zajímavý člověk, takový, když bych to řekl, černoušek, který naspíval spoustu songů, kromě jiného, kromě tohohle z toho, takže jsem si dovolil to dát do našeho playlistu. Uvidíte, jak se vám to bude líbit. Pak tam dáme Deep Purple, no a pak tady máme, tam skočilo ZZ Top. Já si myslím, že to je dobrá trojkombinace na začátek a vy pište, volejte a pustíme se do toho rovnýma nohama Mr. Ken Dono a Earth Song na rádiu Hey.

Posloucháte Rádio Hej a já jsem se tady tak zasnil u této písničky nádherný, že jsem pomalu zapomněl, že končí a že mám něco říct. No, vy posloucháte Rádio Hej z pražského studia po dlouhé době s Mirkem a já se vám tady pustil tyhle ty tři pecky na začátek. Mám tady zajímavosti z rokového kalendáře, které si myslím, že by neměly uniknout dnešnímu dni. Nicméně už píšete a píšete si o přání. Mám tady například Editu a ta by chtěla, to bude za chvíli teprve, jo, Wellsley, jestli to říkám správně, Arms Legendary, blbě jsem to přečetl, ale doufám, že o to lepší bude hrát ten song. No, pak nám tady píše už Pavel z Pelhřimova, hraje kulečníka, chce vyhrát a k tomu chce zahrát nějaký dost dobrý song, myslím, že si, co si to on vybral, Miroš Majdu, no vidíte, jsem byl na koncertě Valda Genka, s Miroš Majdou jsme se domlouvali, že přijdou na rozhovor do našeho rádia, abychom si popovídali, jaké mají další plány, protože Valda Genk, ty to vždycky rozjedou, musím říct, že to byla nejlepší kapela na tom festivalu, co jsem byl, protože opravdu mají dynamiku a člověka úplně rozhejbou. No a nesměla by chybět Vladěnka Andílek, která si tady bude přát Ortela a od něj tady budeme mít kamennou tvář. To ale všechno za chvilku, protože například dneska, v tento den, to znamená 18. září, v roce 1949 se narodil Cary Lifgren a to je kapela Kansas. Skvělej song, jak jinak, Dust in the Wind. Mám to tady pro vás připravený. Další rok zajímavý určitě, v každém případě 1970, umírá Jimi Hendrix, takže si pustíme od něj taky jeho klasickou věc, no a do třetice si pustíme Pink Floydy, protože v roce 1971 v tento den jsou první rockovou kapelou, která se zúčastní hudebního festivalu zaměřeného, si představte, na klasickou hudbu ve švýcarském Montreal. Takže tyhle ty tři věci, pak asi dáme ty přání a pak se podíváme do rokového kalendáře dále. Takže Dust in the Wind doporučuji opřít se, zahledět do dál.

Tak to slyšíte sami, to byli Pink Floydi, teď si tam pokřikujou na všechny a já se vracím zpátky do studia, do tady, abych vám pověděl, teď jsem si tady přichystal další zajímavosti z rokového kalendáře, ale teď přijdou na řadu první přáníčka. Jak jsem předesílal, tak to bude Ortel Kamenná tvář. Píše Vladěnka Andílek, je to pro milovaný taťko, manželi, posíláme ti tuhle písničku jen tak pro radost. Chceme, abys věděl, jak moc tě celá tvoje ženská posádka miluje a jak moc pro nás znamenáš, tvoje manželka a dcerušky. Takže máme připraveno v playlistu. Pak nám tady napsala, mě to tady pozhasínalo, jak jsem tady psal Edita. Pustíme, máme připraveno a poslední do třetice. Teďko mi to tady opět zhaslo a povídáme si tady, no, podíváme se. Ano, a to je Miroš Majda, jak jsem říkal, ano, posluchač Pavel z Pelřimova. Ahoj Míro, prosím o zahrání téhle písničky pro dobrou náladu, hraji se svojí ženou Kulečník a samozřejmě posloucháme rádio, hej, jak jinak. Tak mi prosím zahraj, ať neprohraju. Díky, Petr. Takže tyhle ty tři věci dáme a pak se podíváme zase zpátky do rokového kalendáře. Jdeme do toho, snad už nám to bude hrát rovnou od začátku. Vypadá to dobře.

Posloucháte Rádio Hej a tohle byla skutečná specialita od Miro Šmajdy, o které jsem ani nevěděl. Slyšel jsem ji poprvé, věřím, že nebudu jediný, kdo slyšel tenhle ten song poprvé. Doufám, že vás to pobavilo, takhle při pátku si to asi můžeme dovolit takovouhle muziku pouštět. No a já tady mám další přání, kterými sem běhají a můžete psát, pochopitelně, to je asi to nejjednodušší, můžete volat, volal Pavel z Brna a já to tady mám rozepsaný, nicméně vrátíme se trošičku ještě do rokového kalendáře, protože, jak jsem říkal, jsou tam zajímavosti, které si myslím, že bychom měli dneska si zahrát pro inspiraci, že 1971 The Who jsou poprvé a naposledy, no vidíte to, na špici ostrovní hitparády s deskou Who's Next, jo, takže si dáme The Who, jo, a potom si dáme Boston, protože proč? Protože v roce 1976 vydávají More Than a Feeling, takže si dáme Boston. No, co tam mám dalšího? Dire Straits. Proč Dire Straits? V roce 1982 18. září, 7 minut dlouhá skladba od Dire Straits, Private Investigation, se zastaví těsně pod vrcholem anglické hitparády, který okupují Survivor. Tak já musím říct, že tady mám kocourka, který mi tady chodí po klávesnici, je to náš rozhlasový kocour. A docela mi tady komplikuje vysílání, protože občas šlápne na nějaké písmeno a vždycky se trefí do toho, že to písmeno udělá úplně něco jiného, nežli já by jsem chtěl. Ale teď zkrátka dáme tyhle ty tři věci. Já tady kocorkovi domluvím, jo, aby mi tu nešlapal, kam nemá. A podíváme se na ty vaše přání. A vy posloucháte Rádio Hej, jestli ho chcete slyšet. Tak tadyhle kocourek, řekni něco. No, on neřekne. Když ho tadyhle polapím, tak zrovna nic neřekne. Myslel jsem, že si taky zavysílá. Takže jdeme na The Who, tím to začneme.

posloucháte rádio, hej, a teď nám doznívají Dark Straits a Expresso Love. No, já tady mám zase další přání, která dorazila, a možná ještě se podíváme do rokového kalendáře, uvidíme, jsou tady ještě další zajímavosti. Inu, co máme teď? My tady máme dneska samýho Ortela, tady všichni si přejete Ortela, jo? Já taky jsem Ortel, ale už toho, aby toho nebylo příliš mnoho. Takže Dana z Prahy, ta si přeje Dana Landu, protože jsme jí vyfoukli, tadyhle posluchačka Vladěnka jí předběhla, takže ta by chtěla Dana Landu a Protest Song. Už to tam je připraveno. Pak volal posluchač z Brna, a takže pro Pavla z Brna máme tady Turbo a Jízdu. Takže to rozjedeme hned po Landovi. No a pak co tady mám? Pak tady mám, to teda musím říct, že Lenka z Pelhřimova, tam se kalí kulečník, jak je vidět, takže k tomu kulečníku můžeme poslat něco jiného, ale Ortela už jsme hráli, takže můžeme vybrat něco my, nebo si napište znova, anebo já, tady máme muziky opravdu plný šuplíky, stačí otevřít nějaké a já tam něco dám. No ale Pavel Sůza, ten ví přesně, na jakou notečku udeřit, takže ten mi tady dal Exception a další věci, já to tady hned, a také Turbo a Hráče. Ahoj Míro, zdravíčko a děkuji, jedem pořád nahej před Ladíno, takže nemusíme už laditi. Takže přesně takhle to má být, všichni mají mít na jedničce naladěno rádio. Hej, teď jsem viděl někde na Facebooku, že někdo prodával nějaká auta, tamhle nějaké, nebylo to AAA, ale nějaká jiná prodejna, a dělali tam, ukazovali, jaký to má pěkný infotainment. A na tom infotainmentu bylo nejlepší to, že na druhé předvodbě bylo rádio, hej. A tak to má být, vážení přátelé. Takže dáme Dan Landa, Turbo, Unisonic, a jedeme na rádio, hej.

bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný, klopí zrak k zemi.

našem okolí, pod teplou peřinou, dobře se chrý. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

Posloucháte Radio Hej a tohle byl skvělý tip od našeho posluchača Pavla. A to je moje srdcovka pochopitelně, takže jsem si to užil, věřím, že jste si to užili i vy se mnou. Mezitím jsem zjistil, že už máme krásných 13 minut po 20. hodině. Toto letí. Já jsem si ani nevšimnul, že už jsme se přehoupli do další hodiny. No, mám tady 3 songy na přání, hezky po pořadě, jo, já to vemu takhle, co tady všechno mám, ale možná, že začnu. Posluchač Freddy si přeje Láďu Šafránka. Ahoj Míro, prosím o song na jeho vzpomínku. Rádi jsme na jeho songách nebo písních vyrůstali. Samozřejmě pro tebe do studia a všem, co milují Hejko, přejeme z Bobrové. Tak mám ho tam připravenýho, jsi to jediný určitě skvělej song. No, pak tady mám připraveno kapelu Extra Band, protože náš kolega Alan, který se věnuje aktuálně psaní článků v zinu našeho zpřáteleného rádia Black Hornet, můžete se podívat blackfm.cz, tam je těch článků a rozhovorů strašně moc na rádiu, hej, to tak trochu flákáme, ale kdybyste se chtěli něco dozvědět o kapelách a podívat se, co všechno je nového, takže blackfm.cz, tam se to dozvíte. A on právě, Alan, připomněl, že dneska bohužel zemřel Jaroslav Ratmajer z Plzně. Teďko mi tady už zase někdo volá, vidíte, já to musím zastavit. A to je kapela Extra Band a já jsem tady vybral, nebo on vybral song Poslední zvonění. No a do třetice všeho dobrého a tím také začneme, tak to budou Básnici ticha Milan Lapsa. Takže my pouštíme nejenom písničky, ale pouštíme i básničky a to bude od Míry pro Ivku z lásky. A držíme jí palce, ať jí ta operace příští týden dobře dopadne a všechno se dobře hojí. Takže posloucháte Rádio Hej, my jdeme do toho a začínáme Básníky ticha.

0: Milí přátelé, vážení posluchači, koukám, že jsem tam pustil Vláďu Šafránka a on nějak nechce hrát, takže to mě hrozně mrzí a já teda v mezičase, nevím proč, co se s tím stalo, zaseklu se odbavovací program, si představte. Nicméně bylo tady mnoho přání na Ortela a jelikož, proč ne, tak zkrátka si pustíme, chtěla to posluchačka Dana z Prahy, chtěli to ještě jednou kluci nebo tadyhle hráči kulečníků do Pelhřimova. Takže dáme ještě jednou Ortela, dáme tam Song City, no a jako další teda já si toho Šafránka Vláďu musím najít někde jinde, tak ho zahrajeme za chviličku. No a Pavel Suza, ten nám tady ještě dal jeden tip a to je Turbo a Hráč, to určitě všichni znáte, song úplně úžasný, takže dáme si to takhle po pořadě, já se omlouvám za proluku a ten orbavovák je pořád zaseklej, takže to spustíme zkrátka odjinud. Vy posloucháte rádio, hej, máme 25 minut po 20. hodině. Tak, ten funguje, vidíte, skvělá věc. Pohodová, věřím, že ke kulečníku naprosto ideální. Otázka, kdo vyhraje. A to není důležitý, že se pobavíte, budete u toho poslouchat rádio, hej, a budete spokojeni.
1: Stála jsi tu přede mnou, jak anděl před jáblem, jakoby obrazy ztrácely rám, nelze zapomenout.

vlasů je to poslední, co mi zbylo. Doufám, že dá ti víc lásky a svýho času.

stále jsi tu přede mnou, jak anděl před ďáblem, jako by obrazy ztrácely rám. Nelze zapomenout na ten osudnej den,

Posloucháte Rádio Hej a jak vidíte, tak se nám Vláďa Šafránek na druhý pokus z druhého počítače podařil. Tak a vy máte teďko poslední asi chvíli na to, abyste napsali další přání. Věřím, že jsem potěšil tamhle hráče kulečníku do Pelhřimova a že to tam všechno dobře probíhá. No a Pavel Sůza, jeden z našich nejlepších typovatelů, posluchačů, a který nám vždycky pošle ty nejzajímavější tipy, tak mám tady od něj vlastně hráče Turbo, to už mám tady připravené trošku díl, a potom tady mám, to je tak dlouhý, že to ani nepřečtu, ale musím to pustit, protože to bude určitě dobrý. Je to Tobias Semst Avantasia Feat Candace Knight Moonlow. No, tak jsem to docela dobře zkomolil, o to lépe si myslím, že ten song bude hrát. No a to bude teďko, teda teď začneme tím hráčem. No a jak říkám, vy si napište honem rychle, protože já už tady, teda tím myslím snad jenom ve studiu, moc dlouho nebudu a brzy se s vámi budu loučit. Takže hudba, hráč a teď jsem se do toho zamotal, zkrátka dobře, Turbo a hráčím začínáme. Tak ano, je to tam.

Tak musím říct, opět skvělý tip od Pavla. Ten název je tak strašně dlouhý, že ho radši opakovat nebudu, protože bych to určitě opět popletl. Inu, vy poslouchejte dál Rádio Hej, máme 8:45 a já se s vámi pomalu, ale jistě loučím. Ještě zdravím tady Lenku a ostatní hráče kulečníku do Pelhřimova, dneska jednoznačně nejaktivnější posluchači, a posílám vám tam jako foršus, nebo jak se tomu říká správně česky, přídavek, tak to bude Air Force a Černá Lady, a pozor, ta chodí do ulic a pod kabátem nemá nic, a kdyby vám tam náhodou zabloudila na ten kulečník, tak si na ní dejte zkrátka majzla. No a nebo vám tam možná přijede Sierra, v Sierře vám tam přijede škvor s vizitkou. Zkrátka dobře, dneska jsme měli spíš takový český nebo československý večer. Já jsem tomu rád, protože česká muzika je dobrá a naše rádio hraje české kapely a tak dál a tak dál. Zároveň jsem možná chtěl poděkovat, já nevím, jestli nás také poslouchají. My jsme tam dali takový jingle nebo spíš pozvánku. Kdo chce se stát moderátorem rádia Hej? Musím říct, že jsem byl doslova v šoku, protože za těch asi 10 nebo 14 dní, co to vysíláme, tak se nám ozvalo skoro 8 nebo 10, dalo by se říct, velmi kompetentních uchazečů. Jo? Dneska jsme tady měli mít jednu uchazečku, takže možná na rádiu Hej uslyšíte i ženský hlas a nebude to jenom pánské rádio. Nicméně nakonec jsme se domluvili, že se potkáme v Brně, protože naše nová moderátorka bude vysílat z brněnského studia. A uvidíme, tak Air Force, Černá Lady, škvoři vizitka, no a pak sama skvělá muzika. Mějte se hej, poslouchejte Rádio Hej, a jak posluchač tady jeden napsal, nebo ne jeden, Rádio Hej je nej a tak dál.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry a nesmrtelnými

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Radio Hej. Zůstaň s námi a bude ti hej. Hey!

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Vítejte při poslechu dalšího dílu slavných hudebních výročí na rádiu Hey. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my se dneska podíváme na to, co se odehrálo v minulosti v 37. týdnu. Takže jdeme na to a my už tady máme song Futureland.

10. září roku 1949 se narodil Barry Barlow, kytarista kapely Jethro Tull. Roku 1950 se narodil Don Powell, bubeník kapely Slade. 10. září 1950 se taky narodil Joe Perry, kytarista kapely Aerosmith. A roku 1991 vydala kapela Nirvana v Británii single Smell Like Teen Spirit.

11. září roku 1943 se narodil Mickey Hart ze skupiny The Grateful Dead. Roku 1977 se narodil Johnny Buckland, kytarista kapely Coldplay. A roku 1988 Metallica odstartovala své 222 dní trvající tour na fotbalovém stadionu v Budapešti.

12. září roku 1952 se narodil Neil Peart, bubeník kapely Rush, a roku 1956 se narodil Brian Robertson, kytarista, který účinkoval v kapelách Thin Lizzy a Motorhead.

Stále posloucháte pořád hudební výročí a my se vrhneme na datum 3. září, kdy se roku 1965 narodil Zack Starkey, zakládající člen kapely The Face a také syn Ringo Stara. Z toho vyplývá, že to byl také bubeník.

V rychlosti se taky koukneme na 14. září. Roku 1946 se narodil Pat Agnew z kapely Nazareth. Roku 1970 se narodil Mark Webber z kapely Pulp. A roku 2008 Metallica se na 2 týdny usadil na špici žebříčku nejprodávanějších alb s titulem Dead Magnetic.

15. září roku 1977 se narodil Paul Thompson, bubeník kapely Franz Ferdinand. Roku 1988 Mark Knopfler ohlásil oficiální rozklad kapely Dire Straits, ale hoši se znovu dali dohromady v roce 1991 a ve věku 65 let v roce 2008 zemřel klávesista a zakládající člen kapely Pink Floyd Rick Wright.

Poslední den našeho kalendária budeme věnovat 16. září roku 1970, kdy čtenáři časopisu Melody Maker svými hlasy rozhodli, že nejlepší kapelou roku 1970 bude kapela Led Zeppelin.

Pomalu, ale jistě nám končí náš pořad hudební výročí, takže mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Já vám přeji hezký zbytek dne a my se uslyšíme zase za týden, to znamená v neděli mezi 11. a 12. hodinou zde na rádiu. Hej, ahoj!

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si